0: Music Rádio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Rádio. Posloucháš Color?
0: Posloucháš Color.
1: Perfektná muzika.
2: Hudba všech barev.
0: Color Music Rádio. Color Music Rádio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

Ahoj, moji milí. No tak týden se sešel s týdnem, je to jasná věc. A navíc teda nedělní živý vysílání večerní. To je tak na Color Music Radio v neděli v 8 a v sobotu v 10 ráno. To je ACX, American Country Express. Moc vás zdravím, Martin Svátek, nazdárek. No a co dneska pro vás mám pro vás nějaký nový desky, nový alba, jedno takový country soulový album, moc pěkný, který nahrála Maggie Rose, no a pak jedno současný album, který už mi tady pár týdnů leží, jestli 20 týdny, to je novej Shabuzi, tak o tom si budem taky povídat. Docela mě to překvapilo a řeknu vám za chvilku víc. Teď na úvod jeden takovej track, který se může zdát jako pomalej, ale ono to má docela zajímavý, pěkný vývoj. Na úvod tady je Josh Ross. Tato ta věc, která se jmenuje Leave Me Too, tak já doufám, že nikam neodcházíte, krásný poslech.

How You Look, věc, kterou jsem tady často hrál, tohle je Josh Ross. Věc, na kterou jsem si vzpomněl, která se teď vůbec nehraje nějak zvlášť, ale vzpomněl jsem si věc, která se jmenuje Leave Me Too. No teď je Saša, tahle zpěvačka společně s The Restless Road.

Ashes, tak tohle je samozřejmě Bailey Zimmerman, taky Diplo. No, Bailey Zimmerman má v žebříčkách, ať už v Kanadě nebo v Americe, věcičku, která se jmenuje Chevy Silverado, to je taková baladická záležitost, tak dneska tahle ta taneční věc. Tohle je taky taneční záležitost, věc, která je

Její album se jmenuje I Know What I Want, co samozřejmě představoval jsem. To je skvělá Lily Rose, of course I do. Jmenujeme pořád stejný vibe, teď je tady Dallas Smith. No tak z toho jsem nadšenej, to je velká věc, baví mě úplně, rozbíjí. Good times go, good time go, good time goes.

zná už hodně dobře, hodně to tady pouštím. Della Smith. Tohle jeho aktuální věc, Good Time Goes. Moc se těším na jeho desku. No tak pojďme si chvilku Dala se hrát. Já mám tady, koukal jsem do svého playlistu, mám tři věci, moc jsem ho nehrál, nějak jsem se mu vůbec nevěnoval a on vydal už asi 5 alb, takže v Kanadě je teda rozhodně jako rozjetej a má velký úspěchy jako po celých státech. Já jsem ho nezaregistroval, takže právě možná proto jsem na něj úplně zapomněl. Každopádně Good Time Goes, to je prostě pecka. A tady to je další jedna taková věc, která se hraje v kanadských rádích do dneška, když už je to stará věc. A určitě v budoucnu vám budu hrát něco od Dallase. Tohle je Cheap. Cheap, cheap seats. Summertime wasn't long enough. Dneska jsem dobrej.

ještě jednou vám zahraju, dala se, ovšem teďka je to duet společně s dalším zpěvákem, který tady není tady v ACX úplně známej. Já ho hraju poprvé, jmenuje se Brock Phillips. No je to nátěr, rozhodně. Tady je Brock Phillips a taky Dallas Smith. Leave me like a back road.

to je slušej nátěr, co říkáte. Leave me like a back road. Jo, no tak tohle to byl Brock Phillips a taky Della Smith. Určitě vám ho budu hrát častěji, budu mít jeho alba 100%. Teď už ale současná věc od Ella Langley. Postupuje žebříčkama v Kanadě, v Americe Love and Life.

No, neuvěřitelný úspěch, veliký úspěch po celém světě, no, ale on z toho čerpá do dneška, ono, nový album, který vydal. Tak následující věc, která vlastně to album tak jako předznamenává, to tak je zase podobná, jako je tenhle ten song, takže on si drží jakoby singlově, si drží pořád ten svůj jasný sound, kde se vlastně skoro nic nemění. No ale já vás přesvědčím o tom, že jako na tom novém albu jsou docela zajímavý i jiný věci. Ovšem tady je Shibuzi, věc, která se jmenuje Cowgirl. Tady ta věc se teď hraje v rádích z novýho alba, ze kterého si budeme za chvilku hrát. Ano, vlastně co blbnu.

tak rozhodně postupuje těma žebříčkama. Tady s tou věcí Cowgirl, tak tohle z novýho alba, který se jmenuje The Outlaw, Cherry Lee, Other Western Tales, takhle se to jmenuje. Ještě se to musím trošku nacvičit, ale každopádně zase trošku delší název. Teď už ukázka jinačí, Till Sunday, to je hned úvodní věc, když tady nepočítáme intro.

Till Sunday. Tak tohle to je první ukázka z tohle nového alba, který nahrál Shaboozy. No, on už není úplně tak nový, asi já myslím, že tak 3 týdny. Možná i díl to bude starý, ale rozhodně to album není špatný. Asi teda bych řekl úplně na rovinu, bych se ho nepustil, tak jako že bych si sednul, udělal bych si kafe a pustil bych si tuhle desku, asi ne, ale jsou tam zajímavé věci, tady je další ukázka. To se jmenuje Lone Survivor. To je hodně současný sound country muziky plus hiphopovýho současného tady soundu. Jako koníčci pěkně. Whiskey, wicked and wild. Got dust on in my eyes. Peyote out of my mind. I've seen the other side. That shit you see when you die. That whiskey pouring up lane.

ne, že by mě to úplně, ten současný sound country muziky propojený s tím hiphopovým tlakem, že by mě to úplně bavilo s tím současným hiphopovým tlakem tedy. No ale tohle docela jo. A taky zavírat předtím nějaké jako oči nebo všechno možné uši, že teda tato věc nebo že tenhle ten pokrok prostě takhle funguje a takhle to prostě běží, tak je dobrý občas na to upozornit, protože se objeví právě nějaká ve spleti všech těch neúplně dobrých věcí, se objeví pak jedna třeba takhle docela dobrá záležitost z nového alba Shaboozyho, Shaboozy, jeho album, který má asi 20 tracků a co je na tom zajímavý, má tam docela dost, vlastně, když se to řekne po tom hiphopovém slangu, tak spoustu featuringů. Má tam Jamieho Foxe, toho nepoužil na zpěv, toho použil jenom na mluvený slovo. Stejně tak jako R&B zpěvačku Teyanu Taylor, tu taky použil jenom jako mluvený slovo, to mně přijde hodně zajímavý, si zaplatit takhle spolupráci s někým jenom proto, aby ten člověk nespíval, ale mluvil. No ale jsou tam nějaký taky spolupráce, kde se i zpívá společně tedy s Shaboozym a naspívala třeba tuto baladickou věc, kterou vám chci nabídnout na závěr z tohle alba, zpíval Shaboozy společně se současnou R&B zpěvačkou, která se jmenuje Kalani. Mně se to líbí. Kalani pěkně zaspívala tenhle ten country song. No, posuňte sami. Shaboozy.

milí, posloucháme společně ACX, American Country Express. My chýlíme se ke konci první vysílací hodiny, tohle je Tyler Joe Miller. Věc, která se jmenuje Under...

už stařičká záležitost. Tohle je Blake Shelton. All About Tonight, velký number one hit. No taky předposlední věc v první vysílací hodině ACX. American Country Express. No a co na závěr, tak...

0: další velký úspěch pro tohoto zpěváka. V Americe hodně žádaný. Jinak Carry On, tohleto je skvělý Kenny Chesney. No ten taky uzavírá první vysílací hodinu ACX American Country Express. Ať už posloucháte v neděli mezi 20. a 22. anebo v sobotu mezi 10. a 12. Tak teď si dáme takový pozvánkový break, jak už je zvykem, a za chvilku jsem zpátky. Další muzika, třeba nový album zpěvačky Maggie Rose, takový country soulový album. Myslím taky, že by se vám mohl líbit, no, uslyšíte za chvilku. Zatím.
1: Perfektná muzika.
2: Posloucháš Color.
3: Posloucháš Color. Color Music Radio.
2: Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio a Martin Svátek.
3: To je pravda. Druhá vysílací hodina ACX, American Country Express. Moc vás zdravím, Martin Svátek, a chvíle druhé hodině, no tak dost i klidnější muzika bude hned na úvod. Jsem si vzpomněl na tohle zpěváka, který se jmenuje Kip Moore, Hey Pretty Girl. Tak jdeme dál, krásný poslední.

Tennille Tones. Sunshine's Free. No, myslím, že těsně před desítkou těch nejhranějších pecek v Kanadě, ale ve celých státech měla úspěch s jinou věcí, se starší tedy ukázkou. Já jsem se na ní vzpomněl už minulý týden, ale nehodilo se mi ji zahrát.

Somebody's Daughter. Také tohle je Tennille Towns, její starší věc, která měla úspěch po celých státech. No a teď už třeba jsem si vzpomněl na zpěvačku, která se jmenuje Morgan Wade. Ta ukázka taky měla úspěch.

Morgan Wade. Zatím není jediný takovýhle velký úspěch. No, tak větší úspěch, no. Do první 20 se tady s tou věcí nedostala. Zatímco Hudson Westbrook má v současnosti úspěch tady s tou melodickou věcí. Jak mi pronikla do hlavy,

painted you pretty. On the desk LA Hudson Westbrook. No a neméně skvělá je i Maggie Rose. Budeme si představit i album, který se jmenuje Half Moon.

Wave Beneath tuhle chvíli vám představuju něco z alba Half Moon. Tohle to je zpěvačka Maggie Rose. Druhá ukázka z alba Red Shoes. No a tady je třetí ukázka.

Tak já, co se vybavuju, 47. místo, 47. nejhranější song. V Americe tohleto je samozřejmě Chris Young. Didn't come here to leave. V Americe má taky úspěch

věc, ta mě bavila od první chvíle. Baví mě i novej Mitchell Tempany, myslím, že jsem hrál minulý týden. Tohle ta záležitost, která se jmenuje Speed of Light. Tak posloucháte ACX.

tak tohle to je Nate Heller. Taky na mě udělal dojem tady s tou věcí. Tak jsem se o něm získával trošku víc věcí, tedy co třeba nahrál a tak. Myslím, že poslední desku velkou nahrál. Nahrál v roce 2021 nebo 2022, tak nějak si to vybavuju. A tohleto je jeho poslední single, tedy Thought About You. V Kanadě se dostal na 5. místo, teď už padá dolů. A já jsem ještě narazil na jeden single, který nahrál v roce 2005, tak uvidíme, co, jestli tady přinese něco dalšího, Nate, třeba novou desku. Každopádně tohle je taková baladická věc. Taky docela dobře zaspívaný, tohle je Nate Heller a věc, která se jmenuje Down in History, posloucháte ACX.

Myslím, že tohle věc bude rozhodně nejhranější v Americe. Co nevidět, tohle je Stella Lefty, věc, která se jmenuje Boston. Tady už asi poslední dvě věci, které vám můžu nabídnout. Tohle je Lainey Wilson a John Mayer. Pěkná věc, nabízím po delší době.

Tak tohleto je zpěvačka, která se jmenuje Lainey Wilson. Vlastně taky kytarista v tomhle případě, že nespíval, ale zahrál John Mayer. Tato ukázka, která teď brázdí žebříčkama country muziky Funky's Wallet. To už je závěr dalšího vydání ACX American Country Express. Ať už posloucháte v neděli ve 20, nebo v sobotu v 10, anebo na rádích, já jsem to dneska vůbec nezmiňoval, co, halejte. Já se omlouvám rádím, Sázava Amerikána. Nezmínil jsem, o to víc jsem na vás myslel. No, dobře, taky to není úplně k uvěření. Každopádně to, že jsem to nezmínil, to je pravda a omlouvám se. Mějte se krásně a třeba zítra v Holiday Edition se budu moc těšit a pěknou noc. Po případě taky pěkný víkend, pokud posloucháte reprízu. Uf, a já jdu. Nazdár.

0: vibrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Rádio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.

It's just begun a právě to začalo, dámy a pánové. Příjemný poslech a ničím nerušený sound frekvence Radia Color. Kapela Jazz Mafia, Brass Mafia, na úvod It's just begun, Soul Power. Zdraví vás Vláďa Drtina a přeje ničím nerušený poslech Radia Color a pořadu Sex Appeal. I dnes se projedeme na vlách R&B, soul, jazzu,

Off the Cuff a prostor pro příčnou flétnu, tohle byla skvělá solová dáma Ragan Whiteside, Off the Cuff na Koloru v pořadu Saxepíl. No a teď už se hlásí o slovo kapela Special FX, opět příjemná smůžezová parta a její skladba Mystical, doufám, že vás vyladí do té správné smůžezové nálady. Příjemné odpoledne vám všem přeje Vláďa Drtina.

Ride a Time. Další skvělý saxofonista, kromě toho, že výborně hraje na altku a dělá skvělý smooth jazz, je taky velmi uznávaným dentistou, Mr. Philip Doc Martin, Ride in Time na Koloru v pořadu Sex Appeal. No a teď už je čas, abychom si nabídli výbornou partu, která dělá jazz, soul a taky rock. Rock is Rock House, the Manhattan Transfer na Radio Koloru.

vokální čtveřice Manhattan Transfer, která je na scéně 55 let, dělají tuhle skvělou muziku. Ray's Raghouse, kapela Manhattan Transfer, tuhle skladbu nahrála společně s John Hendricksem, který si zasketoval a tuhle skladbu složil a podsta byla Ray Charlesovi. Tak tedy jedeme dál. I Just Wanna Stop je velký hit zpěváka, který se jmenuje Gene Vanelli. Tak si dáme i v pořadu Sex Appeal.

Posloucháte Radio Color, posloucháte Sex Appeal a v tuto chvíli to byla Diana Krall. Just the Way You Are, velký hit zpěváka Billy Joela. No a teď už je tady před námi novinka, o kterou se postará saxofonista a trumpetista Rick Brown a Tom Braxton. Hop City Jam.

Pro dnešní sexe bude přispělej Candy Dulfer, Raindrops. Na Mesis často hrajeme z jeho nového alba. Pokud máte rádi sex appeal a tenhle styl muziky, můžete ladit vždy v neděli mezi 15. a 16. hodinou a také můžete vyladit v sobotu mezi 13. a 14. a nebo ve čtvrtek a to v 18 hodin. Mějte se moc krásně, loučí se Vláďa Drtina, poslouchejte Radio Color, jsme tady stále s vámi a sex appeal uzavřeme krásnou věcí. O Que Será a trumpetista Till Brenner. Mějte se krásně a mějte se sexy.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Color Music Radio.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Tak to bylo Ice House a Street Cafe a tahleta australská kapela nám otevřela další vydání hudebního pořadu New Wave, který posloucháte na Core Music Rádiu a taky na sesterském rádiu Hey a který pro vás každý týden připravuje Jakub Milín od mých spoutů a mikrofonu, kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Dáme si dneska, doufám, příjemný výběr, budou tady věci opravdu všech těch možných žánrů. Dáme si španělské Azul y Nero a La Torre de Madrid, taky Fisher Z a Marlies. A začneme právě tím postpunkem, to je kapela Bauhaus, která byla taková tvrdší, řekněme, na konci 70. začátku 80. let. A my si dáme vlastně asi jejich úplně nejslavnější věc, skladbu She's in Parties. Tak si ji užijte tady v New Wave, já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech a vydržte hodinku u New Wave s muzikou 70. a 80. let.

Píše se ta Marlise, já jsem tady pustil omylem špatný podzvuk, tak už tam hnedka pustím ten správný, protože posloucháte New Wave. Byť pořad lahůdkářství, tam se New Wave hraje taky, ale tady už máme New Wave podzvuk a samozřejmě vás tím pořadem provází Jakub Melín od mixpultu a mikrofonu a dáme si další hudební kousky. Martin & Martin a Dancing on Your Own už za chvilku, stejně jako Electronic Circus a Direct Lines, a dáme si taky skladbu, která nevyšla na žádné řadovce kapely Human League, protože vyšla pouze jako single, a to je věc Keep Feeling Fascination z roku 1982. Tak tuhle věc si pustíme tady v New Wave na Core Music Radio, Radio Hey.

Tohle je hrozně vzácná věc, skladba od Electronic Circus Direct Lines, která vyšla pouze jenom na vinylovém singlu a doteď nevyšla nějak digitálně, a sehnat ten single je hrozně složité. Já ji naštěstí z určitých zdrojů mám v dobré kvalitě, ale musím říct, že bych hrozně rád ten single někdy měl v originále. Nicméně je takřka víceméně nesehnatelný, nedá se to prostě někde koupit. No a je to skladba, která vlastně pojednává o tom, jak vypukne jaderná válka. Musím říct, že já teda tady v New Wave se snažím velice vyhýbat se jakékoliv politice nebo podobně, ale vlastně v mnoha skladbách 70. 80. let právě i stylu New Wave, New Romantic a podobně se objevuje vlastně to téma té jaderné války a strachu před zničením světa právě vzhledem k jaderné válce. A vlastně ti lidé žili jako v permanentním strachu z totální likvidace. A když pak dneska čtu různé články o tom, jak decimuje mladou populaci klimatická úzkost a podobně, jak si říkám, že vlastně to tady bylo ještě mnohem horší a ti lidé to taky zvládli, nějak to přežili a tak. Možná se to možná tak moc neakcentovalo tehdy. Teď ale zpátky k muzice, tady v New Wave, a dáme si Ministry Same Old Madness. Taky tady budou Forum a Davajte s odzvoním si, a to je jedna z mála takových dobře syntiákových sovětských věcí 80. let. Jako první jsou tu Jelo, švýcarská dvojice, která mimochodem teďka vydává nové album, a skladba Bostik tady v New Wave.

Kapitán Nemo a elektronická civilizace Jari, že jsme se vydali do Sovětského svazu v 80. letech, jsem si říkal, že si dáme ještě něco z té východoevropské tvorby, a tak jsme si dali tuhletu polskou kapelu tady v New Wave. Teď vás ale čeká už zase západní produkce, bude tady francouzská kapela Modern a jejich Indicative, a potom se vydáme i do novější tvorby, tohleté skladba, která vyšla minulý rok, v roce 2025, a je to projekt Jelly Haha a Funny Music. Taky moc hezká věc tady v New Wave. Teď ale Modern a Indicative.

Takový hodně zvláštní song Joey Hall, Funny Music, ale moc hezký synthpop nám skoro uzavřel New Wave pro tenhle týden. Loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu. Na závěr je tady taková hodně alternativní věc No GDM od Jenny X Performance, to je přelom 70. a 80. let a je to vlastně taková, jak se říká, queer skladba, hrozně populární, GBT+, plus a nevím co ještě všechno. Tak už tehdy samozřejmě toho podhubí bylo, protože mnoho umělců tehdy v 70. a 80. letech bylo taky nějakým způsobem trošku jiných. A tahle ta skladba vlastně je jedna z prvních podobných. Pak se k tomu začali hlásit lidé jako Klaus Nomi a Jimmy Somerville a další. Ale my si dáme tyhle ty prapočátky podobného umění z přelomu 70. a 80. let. Loučí se jako Pelín, mějte se hezky, za týden opět naslyšenou tady New Wave a taky si dáte v sobotu Lahoutkářství na Core Music Radio. Teď už ale No GDM.

Raz, dva, posloucháte Funky tu na rádiu Color, s váma opět DJ Kadim. Můžete mě ladit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne, repríze v sobotu v ten samý čas a podporuje to Repre Four Seasons. V neděli bude Funky tu live v Hergetově cihlně v restauraci Bricks, DJ Kadim, DJ Body Moving. Budeme nakládat funk a disco na terase pod Karlovým mostem od 17. hodiny. A teď

0: smelly best.
1: I love the smelly best. Oh yeah.
2: Funk you too. Radio Color.
3: Yeah, I got the funk, yo. Raz, dva, posloucháte Funk You Tune Radio Color. S váma DJ K-Dim. Doufám, že vás bavil dnešní autistický set. Můžete mě slyšet neděli live přes den od 17 hodin restaurace Bricks. DJ K-Dim, DJ Body Movin, Hergetova cihelna hned vedle Karlovýho mostu. Funk You Tune Live, so come groovin' us, okay? Já se s váma loučím, tento pořad můžete ledit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríze je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Repre Four Seasons. Funk you too. Show that you get it to funk and your mama. And if you tune in again, we're gonna funk you too.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
4: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levnematrace.eu a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
5: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

dignified. Oh, I smell something.

0: Music Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Rádio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
3: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

písnička nachází, tak produkoval Nile Rodgers. No a kromě kytary se vyřádil také na klávesi, na basu. No jinak je hodně známý z partičky Chic, kterou spolu založil spolu s Edwardem Rodgersem. A dalšími. No a my si právě od té skupiny Chic teďka pustíme jednu píseň a máme ho tady dvakrát, teda tím pádem Nile Rodgersa, protože včera, pokud teda mě posloucháte v premiéře v neděli 20. září, tak včera to bylo právě 19. září, no a v ten den oslavil 74. Tak tu máme skvělou repinu na oslavu Party Everybody.

Zpívá nám Curtis McLain ve věci velkého průkopníka House Music, jednoho z prvních tvůrců tohohle stylu, Marshalla Jeffersona. No a Marshallu Jeffersonovi bylo včera 67. Dáme asi největší hit, který kdy splodil spolu s dalšími lidmi. House Music Anthem, Move Your Body. No a dáme si ho ještě s tím stejným zpěvákem Curtisem McLainem jednou ještě. Budeme tady mít Let's Get Busy.

včera nám taky začal v Mnichově Oktoberfest. Tak tady máme skladbu Oktober, Das, Mde a Jay. A tato už říjnová záležitost. Je ve Final Jazz Mixu

chvíli jsme se přenesli do dneška. Ještě se k tomu zítřku vrátíme. Ovšem dneska slaví narozeniny George Morel. Vlastně právě zremixoval tuto věcičku You Left Me Standing. Zdravíme na svědomí View. A tam

chvíli přijde jeho vlastní věc. Alba NYC Jam Session. I když i na ní pracoval Taší Malidma, a to s Carltonem Carterem a Mr. Mikem. Mr. Mike bude zpívat. No ale je taky spoluautorem. Stejně jako George Morel a Carlton Carter. No ale jinak tedy to album NYC Jam Session je od projektu Morel Inc. No a my teda už se musíme posunout dál, protože... čas na nikoho nečeká.

a zpátky ke včerejšku, kterým je datum 19. září, posloucháte Rýmě v premiéře v neděli. Včera měl narozeniny taky Goldie,

No a tomu skvělému grafiťákovi a hlavně průkopníkovi čanglové muziky bylo právě 19. září 61 let. Ten jeho asi největší hit jsem vám hrál už několikrát, dokonce v různých remixech. Ale ještě sám nepustil jeho remix Jiné věci. Tak tady přichází.

The Soul, Babylon Zoo. Produkcie Artura Bakera. Měsíčka The Boy with the X-ray Eyes. V remixu, o který se kromě Goldieho postaral taky Rob Playford.

Hráte i z jeho pera, Coudyho, kterou sklodil spolu s projektem Rafič Crew, VIP Riders Ghost. No a to už se pěkně doduchujeme až do konce tohoto dílu pořadu Barevná hodina Honzy Martina, který byl kromě jedné jediné skarby ryze narozeninový.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
4: V dnešním světě komputerů,
5: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
6: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
5: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
6: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
7: Sponzor pořadu.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu. Kvalitní příjem ti od mixážního pultu přeje Aleš Konopka.

0: Radio Color.
1: Za mixážním pultem DJ Aleš.
2: In the music mix.
1: Mix down.

se a bude brzy končit. Další uslyšíš opět na Color Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem Aleš Konopce.

Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

Posloucháte Lahutkářství na Core Music Radio, teď už by to mělo být všechno v pořádku a slyšíte mě i v éteru, kdyby tedy všechno už mělo hrát v pohodě. Já se mluvím za ten úvod Lahutkářství, který nebyl úplně plánovaný a...

Always Something There to Remind Me, to byly Naked Eyes. A startuje loutkářství, byť trochu se zpožděním kvůli technickým problémům tady ve studiu, asi zřejmě nějakou aktualizací počítače se mi totálně rozhodilo nastavení zvukové karty a prostě vůbec nic nefungovalo, jak mělo. Tak jsem to tady musel narychlo dávat do pořádku. Každopádně vás zdraví Jakub Melín z Jizerských hor živě dneska na Color Music Radio. To jste poznali, že je to živě, že to není předtočené, protože takové technické problémy bych do vysílání určitě nepředtáčel. Máme 26. září, za oknem už úplnou tmu. A samozřejmě si budeme hrát muziku 70. a 80. let. Jak už jsem říkal, dneska živě až do pozdních nočních hodin, včetně vašich hudebních přání a hudebních nápadů. A i já budu mít dneska pár kousků, které jsem tady třeba ještě nepouštěl, nebo jsem tady dlouho nepouštěl a tak podobně, tak si to doufám společně všichni užijeme. Teď už bez technických problémů, už jsem to tady odladil, než jsem to pustil tady do vysílání, tak už by to všechno mělo být v pohodě. Takže si užívejte sobotní večer, pište vaše hudební tipy a nápady sem do studia Core Music Rádia a hlavně si vychutnávejte muziku 70. a 80. let. Naked Eyes jsme začínali i proto, že tento týden zemřel zakladatel a zpěvák kapely Pete Byrne. No a tak si od téhle kapely, která je celkem neprávem zapomenutá, dneska dáme i více kousků. Tohle to byl samozřejmě jejich úplně největší hit, ale měli i spoustu dalších pěkných věcí. Takže příjemný poslech vám od Mixpultu mikrofonu přeje Jakub Melín a jdeme do dalšího playlistu. Bude tady Gary Lowe a Nonstop Searching. Taky si dáme kapelu Los Angeles a skladbu Videomania. Na začátek je tady Laura Branigan a její Shattered Glass. To jsem tady taky docela dlouho nehrál. Takže si užívejte lahutkářství, poslouchejte na FM v dubu i na streamu až do pozdní noční hodin a tady už je další muzika tady na Core Music Radio.

Do Italodiska jsme zabrousili tady v lahůdkářství. Nejdřív tady byl Kerevo a Nonstop Searching a potom Los Angeles a Videomania. Samé pěkné věci, které vás doufám také potěšily. Jsou to velice málohrané kousky. A takové si v lahůdkářství hrajeme rádi. Dneska uslyšíte dost takových kousků a takových věcí. A samozřejmě se těšíme na vaše hudební přání a hudební tipy, které můžete posílat na mail. Já jsem to tady v tom stresu z té zvukovky ani neříkal, takže mail je lahůdkářství@radiokolor.cz, který určitě stálí posluchači už znají. Taky můžete psát na Facebook, kde visí příspěvek lákající vás na dnešní vysílání, tak tam do diskuze. A využít můžete i mobilní aplikaci nebo formulář na našem webu radiokolor.cz. Lahůdkářství teď dlouho nebylo živě, za to se omlouvám, ale sešlo se mi to teď v září, že jsem hrál v Lucerně, pak jsem hrál na svatbě a tak, takže vlastně poslední živé vysílání, kdy se déle živě vysílalo, tak vlastně byl československý speciál na konci srpna. Pak jsem měl firmní akci, pak bylo hraní na svatbě a pak hraní v Lucerně. Takže se to takhle poskládalo. Nicméně, teď v říjnu se těšte na lahůdkářství živě častěji. Když už náhodou v sobotu nebudu vysílat živě celé lahůdkářství, tak aspoň první dvě hodinky. Ale i živá vysílání vás čekají a taky se těšte na živé vysílání s Pavlem Bártou. Ladíme ještě termín. Řeknu vám ho, až ho budu vědět přesně, jaká sobota to bude, a mělo by to být v říjnu. A co už je jisté, a už máme zarezervované v Lucerně, jsme oba řekli, že teda v tuhle sobotu fakt hrát nebudeme, tak vysílání s Jirkou Neumannem, které tady na Color Music Radio vás čeká 21. listopadu v sobotu. Takže si zapište do kalendářů. No a dneska jsem tu já, Jakub Melín, sám ve studiu a vysílám pro vás živě dneska z Jizerských hor. Houby rostou, mimochodem, kdybyste chtěli vyrazit. Ale jsou dost vyzbírané a ožrané od semáků. Jenom taková hubařská informace pro ty, co by třeba ještě chtěli vyrazit do lesa, protože v létě nerostlo skoro nic. My se vrátíme k muzice. Budou tady Hrejs a Digilo, Digilej ve švédské verzi, protože napsal posluchač, co podepsal jako Oda Voda, jestli bych zahrál nějakou obskurní švédskou věc. Mě napadla tahleta. Ona není tak zase obskurní, to bylo v Eurovizi v 80. letech, ale v českém éteru se tahle ta věc víceméně vůbec nehraje, tak si dáme taková rozjuchaná popová věc ze Švédska. Pak tady pro vás mám Ryuichiho Sakamoto společně s Thomasem Dolbym. Mám zajímavá spolupráce, skladba Fieldwork, tu jsem tady ještě nikdy nehrál v lahůdkářství, tak si ji užijete poprvé. A na začátek, protože nám začal podzim, tak jedna taková připomínka československého speciálu, ale moc hezká věc, která musím říct, že se mi fakt líbí, a jak já tu československou tvorbu zase tak často poslouchám a ani nepouštím kromě československého speciálu, tak tohle to je fakt hezká věc, krásně se hodící k tomu podzimu, a to je kapela Orm spolu s Kamelí a skladba Podzim začíná. Fakt hezké elektronické disco z konce 70. let, takže tady jsou na Color Music Radio a hudkářství. A užijte si tu podzimní pohodu.

Tak to byl Tomas Dolby a Reči Sakamoto a skladba Fieldwork, moc pěkná věc, kterou jsem tady v hudkářství ještě nepouštěl, tak jsme si dali dneska v premiéře. Každopádně uslyšíte ještě spoustu z muziky 70. a 80. let. Času máme dost, máme za 7 minut 9. večerní a tak před námi ještě dost času, dost hodin. A taky dost vašich hudebních přání, která posíláte sem do studia, za chvíličku se na ně zase podíváme a dáme si i tedy nějaké ty vaše hudební tipy. Co tu pro vás mám v následujících minutkách, to je kapela Belle Epoque a Bamalama, taky si dáme Helen Schneider a Hot Summer Nights a na začátek je tu Denise Williams a Let's Hear It For The Boy, to je moc pěkná věc z 80. let, taky vlastně takový one hit wonder trochu v té době, ale moc povedená popová věc. Takže si ji zahrajeme tady v lahůdkářství, připomínám tady vaše hudební tipy, které dneska posílejte, protože se vysílá živě a ještě vysílá dlouho bude. A kdybyste měli cokoliv jiného k lahůdkářství, tak nějaký napište na mail nebo na Facebook. Tady už je Denise Williams, potom Belle Epoque a taky Helen Schneider v lahůdkářství.

Milan Schneider a Hot Summer Nights, no tak teplé letní noci už jsou za námi, teď už je pěkná kosa, i když je přes den celkem teplo, tak večer a v noci už je pěkně velká zima, už občas začínají být nějaké ty přízemní mrazíky, novatka a tak podobně. No, přichází podzim, máme tady už konec září a za chvilku přijde zimní čas a zima a tak dále. Nicméně, já musím říct, že mám celkem rád všechna roční období, takže se celkem těším teď na podzim, jak se krásně zbarví stromy. Potom zase přijde zima, to se bude dát lyžovat, běžkovat, bude sníh a mráz a pak zase přijde jaro a tak dále. Nicméně, tady v Hudkářství si hrajeme 70. a 80. ať už je jakékoliv roční období, vždycky v sobotu od 8 do pozdních nočních hodin. A když náhodou tady nejsem živě za mixpult a mikrofonem, tak pro vás vždycky vysílání na ten daný sobotní večer předtočím, takže o nic nepřijdete a užijete si sobotní večer plný 70. a 80. vždycky. Teď ale živě, takže můžete psát i hudební tipy, hudební přání sem do studia. Já vám za chvíličku pustím Vimala a Too Much Trouble, taky tady budou Erasure a Ship of Fools. A dáme si teď Laid Back, kapelu, která taky se v rádích vlastně hraje pořád s víceméně dvěma songy, a to je Bakerman a Sunshine Reggae, ale oni mají opravdu spoustu povedených věcí a my se podíváme na jejich skladbu Souvisou tady v Hudkářství.

to byl Erasure a Ship of Fools, posloucháte Lahůdkářství na Color Music Rádiu s muzikou 70. a 80. let a Jakubem Elínem za mixpultem a mikrofonem. Dnešní sobotní večer s datem 26. září. V pondělí máme svátek 28. svatého Václava, tak bude volno. Tak jsem vyrazil do Izerek tady rozbírat nějaké houby a něco provést na zahradě a na výlety a tak podobně. A počasí má být krásné, takže věřím, že možná mnozí posloucháte taky někde na chalupě nebo někde na prodlouženém víkendu. A pro ty z vás, co třeba musí pracovat a podobně, tak samozřejmě doufám, že s příjemným večer hudbou 70. a 80. Za chvilku si dáme jedno z vašich hudebních přání, to jsou Magazine 60 a Don Quixote. To je pro posluchače Patrika, který napsal na Facebooku. A pak tady budu mít ještě jeden kousek pro posluchače Františka. To je Sherry Champagne a Night After Night. A tu si taky za chviličku zahráme. No a bude tady i Martin Dupont a Inside Out. To je taková docela undergroundová synťáková věc z 80. let, kterou jsme si tady taky celkem dlouho nehráli. Jako první jsou tady ale Magazine 60. No a vy si užívejte 70. a 80. pište vaše hudební přání a no, možná si užívejte příjemný sobotní večer s Color Music Rádiem.

Ashery, Champagne a Night After Night na Gold Music Radio Loudcaství. Máme 21 hodin a 34 minut k tomu. Posloucháte tedy 70. a 80. dneska v sobotu s datem 26. září. Živě z Jizerských hor, kde máme aktuálně, já jsem se podíval jako za roh tady, no, už jenom 9,2 stupně. Jak jsem říkal, přes den celkem teplo, večer to jde rychle dolů a ráno bude určitě pěkná kosa. Každopádně snad všechno funguje v pořádku. Začátkem vysílání jsme tady měli nějaké technické problémy s zvukovou kartou a nastavením a tak, což se podařilo během asi 10-15 minut vyřešit, takže se Loudcaství začalo vysílat něco později. Ale nebojte se, o nic jste nepřišli, respektive já jsem ty skladby, co jsem původně chtěl pustit na začátku, pustil stejně potom, tedy se začínáme dneska z Naked Eyes a ty si za chviličku dáme taky, protože tenhle ten týden tedy bohužel zemřel vlastně druhý ze dvou členů téhleté kapely, zakladající člen a zpěvák Pete Byrne. No a my si od Naked Eyes známe více kousků. Mimochodem, pak vám k tomu řeknu jednu zajímavost, kterou jsem do nedávna ani netušil. Když jsem vlastně se o Naked Eyes zajímal, kde ta kapela se vzala, tak jsem zjistil docela zajímavou informaci, která možná jakoby vás překvapí, jo, že vlastně Naked Eyes jak vznikly a hlavně z jaké kapely vznikly a jaká druhá polovina, nebo respektive druhá polovina té kapely, která se rozpadla a z nich vznikly Naked Eyes, tak vlastně co se z ní potom stalo. No, to se dozvíte za chvilku, teď si dáme kapelu Sayer a The Secretary, taky tady bude Sandra a Hi Hi Hi a jako první Alcard a Viva Torero, tady v Loudcaství.

Sandaj, hi, lahutkářství na Core Music Radio. Blíží se nám pomalu 10. hodina, máme něco po 9:45, vy posloucháte lahutkářství živě z Jizerský chor. Já jsem byl teďka pro vodu ve studánce, což je jako skvělá věc, kterou tady máme. Kromě studny tady máme i studánku s pitnou vodou. No a neuvěřitelně tam svítí měsíc v úplníku a tak mě tady napadla jedna skladba do playlistu Fullmond od The Days, to je kapela z německé Nové vlny, tak to se dneska krásně hodí a opravdu jako venku je teda neuvěřitelně osvíceno tím měsícem. Potom tady bude další muzika a bude tady kapela, kterou jsem sliboval, a to jsou tady Naked Eyes. My si od Naked Eyes dáme skladbu I Could Show You How, taky jeden z těch jejich skvělých kousků. A je zajímavé, že vlastně Naked Eyes vznikly z jiné syntiákové New Wave kapely, která fungovala plně začátkem 80. let. A to byla kapela, která se jmenovala Neelan. No a od tohleté kapely je hrozně zajímavé to, že vlastně jí tvořili celkem 4 členové, jí založili vlastně tehdy v roce 1980. Tahle ta kapela byla tedy tvořena vedle Petem Burnem a Robem Fisherem, což jsou ti členové Naked Eyes, kteří potom vlastně založili Naked Eyes po rozpadu téhleté kapely Neon. Tak v téhleté kapele s nimi, kapele byly s nimi ještě dva další, a to konkrétně pánové Kurt Smith a Roland Orzabal. No a pokud se trochu vyznáte v hudbě 80. let, tak asi tušíte, jaká kapela vznikla potom vlastně z téhle druhé poloviny té kapely Neon. No, samozřejmě Tears for Fears, takže vlastně tahle kapela se rozpadla na dvě jiné New Wave a syntiákové kapely, na jednu stranu Naked Eyes, na druhou stranu Tears for Fears, kteří pak samozřejmě byli úspěšnější v 80. letech než Naked Eyes a dodnes vlastně fungují. Ale je to jako zajímavé, taková hudební historie. Říkám, taky jsem se to dozvěděl celkem nedávno, když jsem pátral potom vlastně, odkud byly Naked Eyes a jak vznikly a tak. Takže my si dáme Naked Eyes, I Could Show You How, potom tady budou teda zmíněni The Days a Fullmond a potom tady mám kapelu, kterou jsem tady v lahutkářství, pokud vím, ještě ani jednou nehrál. A jako divím se, že jsem jí, myslím, ani jednou nehrál ani v New Wave, kam by slušela ještě víc, než jsem do lahutkářství. A to je kapela Laibach. Slovinská kapela, která bývá někdy mylně označována za německou kapelu. Vím, že jako pár lidí si to myslí stále. Oni mají dokonce i takovéhle jméno, že Laibach, prostě to zní německy. No ale tahle ta slovinská kapela byla taky docela underground v 80. letech i později. A my si dáme jejich skladbu, která se jmenuje Opus Dei. A já jsem tuhle tu věc nedávno slyšel, říkal jsem si, že vám to tady musím pustit, protože já ji znám jako roky, ale prostě ještě jsem ji tady asi v lahutkářství určitě nehrál. A vlastně po letech jsem ji zaslechl na jednom rádiu. A je to prostě jako úžasné, pokud znáte originál, ze kterého tahle ta skladba samozřejmě čerpá. Uslyšíte sami už za chviličku, teď ale Naked Eyes tady v lahutkářství na Core Music Rádiu. A i nadále vám příjemný poslech přeje Jakub Nevín od Mixpultu a mikrofonu.

skladba Laibach opravdu ještě v hudkářství nezazněla. To byla skladba Opus Dei, samozřejmě jste poznali určitě, že originálem téhleté věci z roku 87 byla rakouská kapela Opus a jejich Life is Life. A musím říct, že tahle verze, jako já říkám, znám jí roky a slyšel jsem ji naposledy vlastně před jako mnoha lety a potom právě jsem ji slyšel v pátek teďka na jednom nejmenovaném slovenském rádiu FM. Nicméně my jsme si dali Laibach a jejich Opus Dei a dáme si další muziku. Mimochodem napsal posluchač David, že Laibach je vlastně v němčině Ljubljana, tedy hlavní město Slovinska, tak proto se takhle pojmenovali. No a my si dáme tedy další 70. 80. Budou tady EO nebo Electric Light Orchestra a The Last Train to London. Taky si dáme kapelu Seona Dancing, což asi je kapela, která nikomu takhle podle názvu nic neřekne, ale už by vám něco mohlo říct jméno Ricky Gervais, což je dneska velmi populární komik a moderátor. Ale i on v 80. letech tehdy měl synthpopovou kapelu a tahle ta kapela měla dva takové povedenější kousky More to Lose, což je věc, kterou tady taky mám v konce Maxáči a skladbu Bitter Heart, kterou si za chviličku pustíme. A Ricky Gervais se k tomu, pokud vím, nějak moc jako nehlásí, že mělo tu 80. kapelu, ale ty písničky jsou povedené a myslím si, že určitě by se za to nemusel stydět. A začátek obstarají New Order a skladba Temptation, to je rok 1982. Mimochodem, tahle ta věc nevyšla na žádné řadovce. Vlastně byla to skladba, která vyšla mezi alby Movement a Power, Corruption and Lies, ale ani na jedno album se nedostala, vyšla vlastně jenom jako single a my si ji dáme tady v lahutkářství na Core Music Radio a i po 10. vám příjemný poslech přeje Jakub Melín.

byl Ricky Gervais a kapela Sauna Dancing, Bitter Heart, jak jsem říkal, tak ještě potom měli další pěknou věc, More to Lose, a je to prostě takový příjemný pohodový synthpop 80. let, který jsme se pustili tady v Lahůdkářství na Color Music Radio. Pokračujeme dále playlistu hudby 70. a 80. let. Dáme si kapelu Spandau Ballet, taky jednu z těch skvělých kapel 80. let, New Romantic New Wave, a dáme si jednu z těch hodně raných věcí od nich, skladbu The Freeze.

Taky tady budou Skits a Goodbye Civilian a dáme si i třetí kapelu na S a to jsou Soft Cell, kteří teďka mimochodem vydali novou desku, vlastně nebo nové EPčko, na kterém ještě byl i nějaký materiál, co stihl nahrát Dave Ball, tedy druhá polovina Soft Cell po Marku Almondovi, který zemřel vlastně, tuším, že to je začátkem roku nebo koncem roku 25, teďka bych se vymýšlel, nemám to úplně v hlavě, ale na té desce ještě jsou právě nějaké skladby, které on stihl nahrát nebo připravit. No a my si dáme od Soft Cell skladbu What z 80. let, tady Vahutkářství. Vy nadále poslouchejte, pište hudební přání sem do studia na mail lahutkářství@radiocore.cz, taky na Facebook napište, tam vysí příspěvek, kde můžete komentovat, no a využít můžete taky mobilní aplikaci a formulář na webu radiocore.cz. No a za chvíli se zase na nějaká ta vaše hudební přání podíváme, protože pár jich došlo, tak nějaká to budou. Teď je tady kapela Soft Cell a Lahutkářství na Core Music Rádiu.

Spells Kids a Goodbye Civilian. Mimochodem kapela, která začínala spíš takovým punkem, punkrokem. Ale pak i oni v 80. letech začali dělat synthpop, nebo řekněme takový, no, víceméně synthpop. Ale oni měli ještě jako fakt docela tvrdé věci, jako třeba s tou Into the Valley, to je prostě fakt jako punk rock. No a tak, takový vlastně byli i třeba The Stranglers, že jo, který měli taky začátky v tom punku a postpunku a pak vlastně začali dělat New Romantic muziku a synthpop v 80. letech. My si dáme další muziku, tady lahutkářství na Color Music Radio. Utíká nám to rychle, už má 10:30, ale ještě tady toho pro vás mám spoustu, takže dneska se těšte samozřejmě i na maxi verze, dlouhé skladby, instrumentálky po půlnoci. Do té doby ještě spousta pěkných věcí z 70. a 80. No, uvidíme, jak dlouho to s vámi dneska vydržím, ale asi vzhledem k tomu, že jsem Čebel v Lucerně, tak to nebudu zase nějak lámat, abych tady třeba neusnul nahoru ve studiu nebo tak něco podobného. Takže do té jedné to určitě zvládneme, uvidíme jak dál. Ale do té doby ještě dost času i na vaše hudební přání a tipy, takže posílejte je sem do studia. No a já jsem si říkal, když jsme si tady hráli Full Moon, tedy plněk od The Days a ten měsíc fakt venku svítí neuvěřitelně. Dneska je právě úplně dokonce přesně. Tak si dáme ještě nějaké ty věci s měsícem, tak tady máme Clouds Across the Moon od Rah Band. Samozřejmě jsem si hnedka tam musel šoupnout do playlistu, to je jedna z mých opravdu oblíbených věcí. Pak tady budou Echo and the Bunnymen a The Killing Moon, to jsem tady docela dlouho nepouštěl. A jako první D.D. Jackson a věc už pozdější, která není z té slavné desky Cosmic Curves, ale pochází už tuším z začátku 80. let a to je skladba Moonlight Starlight a tu si dáme tady v lahutkářství na Core Music Radio.

Clouds Across the Moon, opravdu krásná věc 80. let, to je roku 82. A tahle ta kapela Rah Band, ona moc žádných mých hitů neměla, vlastně tohle to byl jeden jediný jejich větší hit, ale opravdu jako povedená skladba, ale mají i další hezké věci, které se dají hrát, a už jsem tady v Outkářství od nich hrál docela dost kousků. Dáme si další muziku a musím říct, že ten měsíční playlist mě celkem jako tady baví, tak si dáme ještě nějaké další věci s podobným tématem. Když tady máme ten úplněk a svítí tady měsíc, když se podívám z okna opravdu jako silně v Jizerských horách. Lion in Winter a The Haunting Moon, to je dost zapomenutá kapela z takové té New Wave v začátku 80. let. Taky tady budou Waterboys a The Hall of the Moon a na začátek se skladba, která nemůže chybět, když si hrajeme nějaké ty měsíční písně. A to je Pavizáž, úžasná instrumentálka z té jejich první desky z roku 1980, Moon Over Moscow. To je jako už od doby, co jsem to slyšel poprvé, tak jedna z mých nejoblíbenějších instrumentálek z 80. let. A vůbec celá ta deska je strašně povedená. To je prostě úžasné album od začátku až do konce. Ještě o něco lepší než druhá deska The Anvil. Jako, tu mám taky rád, ale Visage je prostě za mě jako majstrštyk opravdu od první skladby až do té poslední. Tak si dáme Moon Over Moscow, tady Lahutkářství, vy nadále můžete psát vaše hudební typy, hudební přání a samozřejmě poslouchat Lahutkářství, které tady pro vás ještě nadále bude dneska živě z Jizerských hor s Jakubem Mlýnem za mixpultem mikrofonem a s hudbou 70. a 80. let.

Boys, Hole of the Moon, a tak si hrajeme teďka taková, to je vždycky jako občas, jak se říká, teď mi vypadlo to správné slovo, tak prostě, když člověk jako vymyslí něco narychlo a prostě najednou improvizace, ale tak prostě šel jsem pro vodu, svítil měsíc, tak mě napadlo hrát nějaké věci jako měsíce a úplníků a podobně, tak jsem ještě pár jich tady do playlistu naházel, jsou to samé hezké, krásné věci, třeba Moonraker od Shirley Bassey z stejnojmenného filmu s Jamesem Bondem z roku 1978, tuším, že byl Moonraker. Potom tady bude Alan Parsons Project a skladba, kterou jsem tady ještě nepouštěl, určitě v hudkářství, pochází z desky Eye in the Sky a jmenuje se Children of the Moon. No a jako první Hubert K., jeho nádherná věc, Vender Mondi z Oneberiod, tak to se taky krásně hodí do dnešního hudkářství. Tak si užívejte hudbu 70. a 80. pokud byste měli hudební přání nebo cokoliv na mě třeba, nevím, chtěli pochválit hudební výběr nebo naopak zkritizovat něco nebo tak, tak klidně napište na Facebooku nebo napište přes mail hudkářství@radiokor.cz a nebo na písničku a přání samozřejmě využijte i aplikaci Core Music Radio nebo formulář na našem webu. Teď Hubert K., potom Shirley Bassey, taky Alan Parsons Project a další muzika. V poslední hodince před půlnocí, už máme po 11. 3 minutky, tak si užívejte sobotní večer z data 26. září.

Tak jsme zjeli ještě Starbucka, Moonlight Feels Right na Core Music Radio. Máme 23 hodin, 17 minut, posloucháte Lahůdkářství a hudbu 70. a 80. let. Za chvilku si dáme další kousky. Budu tady Duran Duran a Union of the Snake, potom ještě jedna měsíční

záležitost jsou The Police a Walking on the Moon, taky moc pěkná věc. No a taky tady bude Capuana Close Encounters, což je vlastně jako z disco, prostě ne diskotékovaná, ale jak to říct, prostě do diska předělaná melodie ze známého filmu Stevena Spielberga, Blízká setkání třetího druhu. Ale to pak je povedená věc, tak si ji dáme už za chvilku. Pokud byste měli hudební přání, posílejte i nadále, dneska vysíláme živě, což jste si možná odvykli teďka v září, se to opravdu sešlo tak nějak nepříjemně, respektive pro vás, posluchače, nepříjemně, jsem tady nemohl být živě, vlastně celkem 3 týdny po sobě, ani na ten začátek, ale teď už se to změní zase a bude to trošku více živé, to lahůdkářství. A připomínám taky to, že vás čeká vysílání s Pavlem Bártou někdy v říjnu a taky vás čeká vysílání s Jirkou Neumannem 21. listopadu v sobotu. Teď tedy začátek Duren Duren, Union of the Snake, potom Police a taky Capuano, tady lahůdkářství.

Poirot Close Encounters, tedy taková zhudebněná melodie, nebo zhudebněná, že v tom filmu to byla hudba, ale diskotéková věc, nebo diskotéková verze melodie z filmu Býtská setkání třetího druhu Stevena Spielberga z roku 1970, no, kolik to bylo? 75? No, to byly časní čelisti. Tohle to bylo něco později. Každopádně my jsme si tuhletu věc zahráli tady v Lahutkářství na Core Music Rádiu a dáme si další muziku. Stále nás provází dnešním vysíláním Jakub Melín od mixpultu a mikrofonu. Máme dneska 26. září a podzim nám začal před pár dny. Venku je celkem zima. Aktuálně stále nějakých 9 stupňů. Ano, 9,1 stupně. To už to nekleslo tolik tady v Jizerských horách, ale přece jenom docela zima je a bude ještě větší. Byť teď se má oteplit, má být pěkné babí léto, které se protáhne i do začátku října, takže si ještě užijete trochu sluné, hezké počasí, s teplotami přes 20 stupňů v nížinách, tady samozřejmě bude míň, ale i tak tady bude hezky. No a my si dáme další muziku. Kapela Naked Eyes dneska do třetice. Burning Bridges, teď jsme trochu jako zvolnili a zpomalili, tak si říkám, že si dáme nějaké rychlejší věci a tohle je asi jedna z nejrychlejších věcí od Naked Eyes, které existují. Takže Burning Bridges si zahrajeme, potom tady bude taky německá nová vlna, Freund Menke a Computer. No a dáme si i nějaké Italo Disco, byť už tady dneska Italo Disco bylo, ale tak Italo Disco není nikdy dost. A to bude konkrétně Dan Harrow a jeho skvělá věc To Meet Me. Teď ale Naked Eyes a Burning Bridges, Lahutkářství na Core Music Rádiu.

Musím říct, že některé skladby z dnešního pohledu zní hrozně jako zajímavě. Ty texty z 80. let. Třeba tahle skladba od Frohé Menge Com Computer, tak vlastně ona tam zpívá o tom, že jde za počítačem, aby jí našel ideálního partnera a prostě někoho, kdo se k ní bude hodit a kdo bude prostě ideálním partnerem k ní. No a dneska, a tehdy to jako bylo prostě takové samozřejmě jako trochu sci-fi, že jo, protože počítače tehdy jako žádné ideální partnery nacházet nemohly. No a když se podíváte do dneška, do doby všech těch možných seznamovacích aplikací a zejména pak umělé inteligence, kdy už dneska se lidé radí s umělou inteligencí, pomou i o tom, jak si správně dojít na záchod, tak je to prostě neuvěřitelné, jak vlastně v 80. letech všichni to brali jako nějaké sci-fi a dneska je to realita, ale možná úplně jinak, než si všichni mysleli. No, to je tedy vhled do dnešní problematiky umělé inteligence, to je problematika, která musím říct, že mě docela upřímně děsí, radši o ní moc jako nemluvím, protože si myslím, že to je všechno hrozně špatně. Jako. A ne ani proto, že by nás umělá inteligence jako měla zničit, ale spíš, co to prostě způsobuje lidskému mozku, životu, kdy opravdu lidi fakt se dneska radí s umělou inteligencí plně jako ovšem, ale jako já to vidím okolo sebe. Dokonce i lidé z mojí rodiny prostě najednou začali používat ChatGPT a radí se s ním prostě, jak správně uvařit špagety. Jo. Jako to jsou věci, které prostě jako nepochopíte. Nicméně, my tady v Lahutkářství se s umělou inteligencí neradíme, já se přiznám, že já jsem ještě AI nikdy nevyužil, jako abych se prostě ptal na něco AI. Samozřejmě už dneska skrz i Google, když se co hledáte na Google třeba jako nějakou informaci, tak už vám to tam okamžitě jako sype nějaký ty AI schrnutí a podobně. Takže v tomhle ohledu jsem ji asi jako nikdy použil, ale cíleně jsem ji jako tím nepoužil, jsem celkem hrdý a nějak nemám potřebu se v tom nějak moc rochnit. Radši vám pustím další muziku z 80. let, bude tady kapela The B-52s, A Song for a Future Generation, taky si dáme Xy a Detlef, to je německá nová vlna. A začneme ve Španělsku kapelou Mecano a skladbou Perdido en mi habitación, moc hezká věc z 80. let, tady zazní na Color Music Radio. Vysíláme živě, to znamená, i nadále můžete posílat hudební přání, hudební tipy, teďka kolem půlnoci si dáme ještě nějakou tu německou novou vlnu Austropop, pak už se postupně pustíme do maxi verzí, dlouhých skladeb, instrumentálek a tak podobně tady na Core Music Radio. Tak i nadále příjemný poslech vám přeje od mixpultu mikrofonu Jakub Melín a tady už je kapela Mecano.

Tak to byl Xia Detlef na Core Music Radio. Za minutku tady máme půlnoc a to znamená, že se po půlnoci postupně pustíme do maxi verzí dlouhých skladeb instrumentálek, ale ještě tady mám nějaká hudební přání a taky nějakou tu německou novinu a austropop a pak už se tady pustíme do těch maxáčů. Od posluchače Libora, tu mám hned dvě přání na Lightning Seeds a skladbu Pure a taky Carbox a The Moon is Blue, když jsme se hráli ty měsíční skladby a tak podobně, tak si dáme i tenhle ten kousek. No a potom vás čeká dvojice skladeb. Jedna je, obě jsou z austropopu. Jedna je kapela Chucpe a Tausend Takte Tanz, to je takový synťákový pěkný kousek. No a potom tady mám skladbu, která se tak trochu váže k aktuálním politickým tématům. No já k tomu radši nebudu říkat, protože to, jako, jestli existuje o něčem jako extrémním způsobem, až úplně jako do šílenosti, vyhrocená diskuze, tak je to Izrael versus Palestina. To prostě je něco, co jako tam, a čím dál tím víc je to horší, tam prostě jako nikdo už nechce vidět prostě nic, jako tam to je tak jako vyextremizovaný, že prostě, no, nebudu se k tomu radši jako moc vyjadřovat, já jsem samozřejmě na nějaké straně, jako, ale tady do rádia to úplně nepatří. Každopádně dáme se skladbu Arafat, protože jistý bývalý terorista, pan Arafat, který pak teda postupně byl vůdcem té palestinské samosprávy, tak byl velmi populární tehdy, tak samozřejmě pro některé kruhy a hlavně to byla jako velmi známá veřejná osobnost. No a kapela Döf, tedy Deutsch Österreichische Feingefühl, v 80. letech udělala tuhletu skladbu, kde teda si z Arafata udělala jako neskutečnou legraci. Dneska by to asi neprošlo, asi myslím, že by dneska něco, někdo tohleto nahrál, tak ho jako obhájci Palestiny asi ukamenují a celkově jako ta písnička je strašně nekorektní jako jak textově prostě celkově. No každopádně tehdy to ještě šlo, stejně jako věci od kapely Ersta Gemeine Verunsicherung, tak prostě to byly texty, které byly fakt jako prostě drsná satira, jo. Třeba skladba Afrika a podobně, to by dneska prostě neprošlo, protože by se samozřejmě spousta lidí hned přihnala takový ti obhájci hodnot a podobně, všichni je znáte, tak by kritizovali, jak je to jako nevhodné a rasistické a nevím, jaké ještě extremistické a podobně. No tak Arafata si za chviličku dáme taky tady na Core Music Radio. Ale teď Colorbox, potom Lightning Seeds, potom tady Chucpe a pak až Döf a Arafat. I nadále poslouchejte Lahutkářství, už mám minutku po půlnoci a dočkáte se za chvíli těch maxi verzí dlouhých skladeb a tak podobně. A i nadále jsou pro vás otevřená hudební přání, takže pokud máte nějaké oblíbené maxáče, instrumentálky a tak podobně, tak napište na mail lahutkářství@radiocore.cz, taky se ozvěte na Facebooku nebo přes mobilní aplikaci a formulář na webu radiocore.cz. Tady už jsou Carbox, Lahutkářství.

Nikdo nemá tak smyslné rty jako Yasser Arafat. A Yasser, jak to máš rád? Po Egyptsku, po Syrsku nebo po Libanonsku? No, já nevím, jestli by to dneska prošlo tohleto. Tak to byly Duf a jejich Arafat tady na Kovor Music Rádiu v lahutkářství. Austropop chvilku po půlnoci a my se pustíme do Maxáčů, Dlouhý skladeb a tak podobně. I nadále můžete posílat hudební přání, nevím, že přání na Maxáč od Simple Minds, Don't You. Tyjo, ten tady asi fakt nemám. Zkusím pustit od Simple Minds něco jiného dlouhého, ale tenhle ten Maxáč tady v Jizerkách jsem hledal a nenašel. Někde doma určitě na CDčku mám, ale tady sebou ho asi mít nebudu. Tak se omlouvám posluchači, musím se podívat, kdo to napsal z vás, kdo to byl, posluchač Jirka. No, tak když tak si pustíme aspoň tu krátkou verzi, anebo od Simple Minds vymyslím nějakou jinou dlouhou věc, anebo instrumentálku. Napadá mě jedna, tak možná Jirku potěším jinou věcí od Simple Minds. A pak tady mám přání od Libora, když se hrály ty měsíční věci, tak si dáme i jednu hodně profesionální.

Fákou věc, a to je Moonlight Shadow. Já přemýšlím, že jsem tady tu věc vahutkářství pouštěl naposledy, jako bude to hodně dlouho, protože já ji sice mám rád, ale jako jestli existuje jedna z úplně nejprofláklejších a nejprovařenějších věcí v českém éteru, tak je to právě Moonlight Shadow. Já jako vlastně nechápu, proč si dramaturgové českých rádií kdysi, už někdy v 90. letech, vybrali tuhletu věc, že prostě ta se bude hrát furt, jako furt dokola všude, až úplně rozvodnutí. Dalších příkladů je tady několik, že Words od F.R. Davida, Voyage od Desireless a podobně. Nicméně Moonlight Shadow je opravdu hezká věc, je škoda, že je takhle zprofanovaná a my si dáme dokonce maxáč tady v hudkářství na Kovon Music Rádiu. A potom se podíváme do východního Německa, tam teďka směřuje mnoho pohledů kvůli volbám, které tam probíhaly, zase tam jako vyhráli různí populisté, extremisté a všichni z toho dělají konec světa. No, jako tak, ale ono to je trošku reakce na něco, že jo, potřeba se na tím trochu jako zamyslet, proč se to děje. To samé v Berlíně, tam zase teda se nechali lidi zblbnout a volili komunisty, jako fakt tvrdé komunisty, ještě antisemity, no. Ale nebudeme tady řešit politiku, dáme si východoněmeckou kapelu City, která vlastně patřila k těm zajímavým kapelám tehdy v 80. letech, které dělali hudbu ve východním Německu, pak které ještě byly Karát a Puhdís, taky kapely, které udělali jako fakt zajímavá alba. A my si od City dáme vlastně tu jejich první slavnou věc z let ještě 70. a to je skladba Amfenster, kde oni používali k takovým zvláštním efektům housle. Uslyšíte sami, jak vlastně housle si ty tehdy použili. A pak v 80. letech udělali třeba skvělou věc Unter der Haut, to je takový úplně typický synth pop prostě.

kterou nevysílali do zdi, jestli se něco nestalo někde. No, vypadl nám chvíličku asi internet, tak už by to mělo být snad v pořádku. Tady už je Moonlight Shadow na Color Music Radio.

Simmermines a Team from Great Cities. Tak doufám, že i tahle věc potěšila vás posluchače i posluchače Jirku, protože Don't You Maxáč jsem fakt nenašel, ale když tak ho zkusím najít někde doma v archivu. Teď si dáme další muziku. Za chvilku Transvolt a Disco Computer, to jsou 70. Teď jsou tady Vicious Pink, Maxáče, jejich skvělé věci, Can't You See. Mimochodem, tuším, že i v tomhle to měl prsty Trevor Horn. A je to na tom znát.

Tak to byly Transvolta, Disco Computer. Ale to 70. Za chvilku si dáme Boytronic Late Night Satellite v té dlouhé maxi verzi. A napsal poslouchač Jirka, že nevadí, že jsem neměl tedy Simple Minds a Don't You v maxi verzi. A jestli mám Lucerna a Swiss Boy, no tak jistě ozval se z mikrofonu. Tady je na Color Music Radio.

Bojtronic Late Night Satellite, taky kapela, která se vůbec nehraje. Přitom mají spoustu krásných věcí a já tady pouštím rádecky v hudkářství. V New Wave si hrajeme. New Wave můžete poslouchat pravidelně na Core Music Radio vždy v úterý v premiéře od 19 hodin a v repríze potom v sobotu o 14. Ale teď se podíváme na trošku jiný žánr. Osmdesátky, které nejsou osmdesátky. Já vím, že tady hraju přes New Retro Wave. Tohle je věc, která je stará asi tak 8 dní.

Tak jsme zabrousili vohutkářství, protože máme po jedné hodně noční i do novější muziky. Občas tam zabrousím rád. A tohle to byl Boy Harsher a Falling, věc, která je opravdu stará jako pár dní a zní neprosto osmdesátkově. A teď si dáme ještě dva takové podobné kousky, pak ještě nějaké ty maxáče z osmdesátek a pak už to pomaličku ukončíme. Tady jsou Lebron Hanover a Babes of the 80s. To je také jako neskutečná syntiáková bomba. Mě to připomíná trochu třeba Kabaret Voltaire a tyhle ty kapely. Doufám, že se taky užijete. A i nadále pokračujeme, kdybyste ještě měli nějaká hudební přání, tipy, tak klidně pište na mail, Facebook i tak podobně. A tohle je taková hrozně jako depresivní věc. Ten text, když se do něj zaposloucháte. Doufám, že nás Rada pro rozhlasové a televizní vysílání neobviní z toho, že chceme vybízet někoho k sebevraždě.

Tak to byl Time Cop 1983 a My First Crush, pustil jsem se i do New Retro Wave, toho, řekněme, moderního 80. synthpopu. V hudkářství si hrajeme muziku dál. Tady už jsou se staré 80. A to je moje oblíbená věc a věřím, že i vaše. Gazebo a Love in Your Eyes. 20 minut po jedné hodině noční. Pomalinku půjdeme do závěru. Ještě pár věcí tady pro vás mám připravených. Ale tak, abychom to zakončili v nějaké dobré náladě a tak, tak už jich není tolik. Ale tak vám příjemný poslech v tuhletu noční hodinu přeje Jakub Nemín. Od Mixpultu mikrofonu z Jizerských hor. A tady je Love in Your Eyes. Potom si dáme ještě jeden kousek, nebo teda nebude víc, ale potom budeme kousek, než budeme moderovat, a to je kapet Voltaire. Když už jsem tady zmiňoval tuhle kapelu, tak jsem od ní vyhrabal z archivu skladbu Yeshar. Tak si ji užijte tady na Core Music Radio.

Cabaret Voltaire, to byla kapela, která v 60. letech taky utvářela zvuk synthpopu a byly to takový ty typičtí industriálně synthpopoví muzikanti, dřív než to začalo dělat depešáci vlastně, dá se říct. Senzoria, to je jako perla. A tohle taky je super věc, Jašar, tady na Core Music Radio. No a protože, jak se říká, tak v nejlepším se má přestat. A já se tohle snažím, nebo budu snažit aspoň teďka naplňovat tady na Core Music Radio, tak si dáme poslední dvě věci. Tohle to jsou Alphaville a Golden Feeling v té, řekněme, demo maxi verzi, která vyšla na desce Dreamscapes, nebo na kompilaci Dreamscapes. V letech 80. byla nahraná, ale vyšla dost let později. A potom tady pro vás budu mít ještě jednu věc na závěr úplně. Možná trošku nečekanou. A tak víte co. V éteru máte být i překvapeni občas. Já jsem tady jako občas překvapen tím, co slyším z rádií. Ale to bylo trošku jiná debata. Tady jsou Alphaville.

Tak to byl Alfa Leo Gordon Feeling v té dlouhé demo verzi, která vyšla právě na kompilace Dreamscapes. Poslouchali jste loutkářství na Core Music Radio, máme 1:43 k tomu a končíme dneska včas, končíme zavčasu. Já jsem jako říkal, jestli vám tady ještě pustím co dalšího, říkal jsem si, že to dává smysl to ukončit v tom dobrém a tak nějak v pohodě a tak. Takže doufám, že jste se užili, protože jsme se dneska vysílali, doufám, příjemnou muziku a za týden vás lahutkářství čeká, bude částečně ze záznamu, částečně živě v sobotu a taky vás v říjnu potom čeká vysílání s Pavlem Bártou, a to, jak jsem říkal, ještě upřesním, kdy přesně to bude, ale co vás čeká určitě v listopadu, tak je vysílání s Jirkou Neumannem 21. v sobotu. A to si zapište už do kalendářů a to už je úplně jasné a jasně dané. Taky jsme v Lucerně museli se nahlásit, že ani jeden z nás nemá čas hrát, takže to za nás zoveme Tomáš, který odhraje Lucernu v sobotu 21. listopadu a my budeme s Jirkou vysílat se spolu naživo a ještě nemáme téma, ještě musíme vymyslet, jaké téma to bude, co si budeme hrát, budeme si samozřejmě hrát 70, hlavně 80, ale jak to postavíme, protože minulý rok jsme měli téma, že jsme si hráli vlastně další skladby od One Hit Wonderů, to bylo zajímavé téma, bavilo vás to, nás taky, předtím jsem jim Maxáče, no tak uvidíme, co uděláme tentokrát, si dáme třeba New Wave a německou novou vlnu, tak nějak na půl, nebo něco dalšího, to ještě vymyslíme a vám to určitě včas dáme vědět. Teď se pomalu loučí Jakub Nevín od Mixpultu a mikrofonu, přeju vám dobrou noc, ať už budete poslouchat dál Core Music Radio s mým kolegou němým DJem, který má tu výhodu, že není unavený, nemusí spát a pouští vám tady z našeho archivu hlavně funky a black music a disco. Ale, nebo pokud půjdete zpátka po hudkářství a navadíte se za týden, tak i v týdnu je tady Old School a New Wave. Už jsem pro vás oba díly nahrál trochu s předstihem, takže se těšte na další vydání těchto pořadů. No a taky se navadíte samozřejmě i další pořady tady na Core Music Radio. Takže já vám přeju dobrou noc, doufám, že jste si užili hudkářství dneska. A mám tady pro vás jednu závěrečnou věc, která je úplně mimo, jako mimo playlist, mimo rank, který tady normálně hraju, ale je to skladba, která je moc hezká a říkal jsem si, že to dneska s ní zakončíme, protože já to mám takovou trochu náladu ukončit to právě touhle věcí. Takže já vám přeju dobrou noc a na závěr tady Olivia Rodrigo a skladba Stupid Song, což je věc, která je stará taky pár měsíců. Povedený melodický pop, já musím říct, že vždycky ocením, když se objeví v dnešní době nějaká jako fakt hezká popová věc, protože není to úplně pravidlem, už ten pop se tak jako trochu se srovnává, mi přijde, ale hrozně se to v jednu chvíli odchýlo k takovému tomu jako uniformnímu pseudo R&B prostě, kdy tam nebyla melodie, nebyl tam refren, nic. Bylo to hrozně, hrozně fádní, hrozně nudné a prostě bylo to takové jako o ničem. Tak se to trochu začíná vracet a občas ty popové, melodické, hezké věci se objeví i v hitparádách, i v jakoby trendech, které dneska letí a je to fajn, že se to možná zase trošku srovnává a třeba nás čekají další pěkné věci. Já jsem na to si udělal takový hudební výběr, já jsem tady občas to pouštěl celé, tak možná to ještě dojde třeba během října, že vám tady pustím svůj letní hudební výběr současného popu. Našli by se hezké věci a našli by se právě i tahleta věc od Olivie Rodrigo. A tuhletu věc od Olivie Rodrigo, Stupid Song, posílám jisté Aničce, která se neposlouchá v tuhle chvíli, ale tak i taky tuhletu věc asi můžu věnovat. Tak já vám přeju dobrou noc, užívejte další vysílání, loučí se Jakub Nevín, naslyšenou za týden, nebo taky v týdnu v Old School a v New Wave a tady už je závěrečná a moc hezká a vlastně trochu taky smutná věc od Olivie Rodrigo.